ryby uvožený som z Japonské. Biela ryba je už zasmrznená, v škôlke